This is our house. It's my house. I keep the electricity on.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás dneska pořádnou šelmu. Vesmírný dalekohled James Webb se podíval na blahovinu s katalogovým jménem NGC 2392, jí se přezdívá Lví mohovina. A ano, opravdu vypadá jako lví hlava. Vesmír má občas smysl pro dramatickou choreografii. Jak uvádí NASA, Hubbleův teleskop tenhle objekt fotil už v roce 2000 ve viditelném světle a odhalil tehdy takzvanou hřívu, tedy chuchvalce plynu, tvarované do komet mířících pryč pod středu. Teď přichází Webb se svým infračerveným pohledem a ukazuje detaily, které lidské oko nikdy nezahlédne. Planetární mohovina je přitom mírně zavádějící jméno. S planetami nemá vůbec nic společného. Je to odhozený obal umírající hvězdy. Astronomický marketing z 18. století. Do dneška se ho nezbavili. Tak si dnes večer zazvěte na hvězdy. Oni to slyší lépe, než si myslíte.

0: 5 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: We interrupt your regularly scheduled program to bring you this special dance report.
2: The evolution of information of the basic beats that your eardrums have been sorting are about to blow your mind.
3: Producentské duo Cleveless & Cole přichází 9. srpna s druhým albem CNC Music Factory Anything Goes. Opět je napěchované skvělým housem a hip-hopem, přesto v hitparádách na rozdíl od singlů výrazně nezaboduje. Jenže nad tímto super talentovaným duem, které má nakročeno k velkým věcem, se začínají stahovat mračna. Ačkoliv tihle dva nejbližší kamarádi o sobě vědí všechno, je zde jediná věc, kterou David Cole Robovi dlouho tají. Své zdraví.
4: Yeah, I remember the first day that he fainted, because I didn't know, you know, that he had the disease. He fainted in the Do You Wanna Get Funky video shoot in California.
3: David Cole aktuálně leží v nemocnici a protože je od přírody non-stop pozitivní volnomyšlenkář a neočekává negaci od ničeho a nikoho, tak si neplatil pojištění.
4: So I had to finish the record on my own, because I would visit him every day. And I would sit down with him in the hospital and... That's when you see reality.
3: Na Clivele se tedy dopadá totální tíha finančních závazků jejich biznisu a to nejen splácení nového studia za několik milionů dolarů. A CNC Music Factory začíná sledovat začátek svého konce.
5: In the beginning there was hip-hop, and hip-hop had its groove. And from that groove came the groove of all grooves. And while one day Rob and Dave were banging on the beatbox,

0: Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Sky Showtime dnes nasazuje smutný song, Netflix doručil sci-fi horor Úkryt nebo past a také dokument Truster Pozadí skandálu. A Mumie se dočkala dalšího obsazení. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: provider. I'm not a sex symbol. I just want to entertain people.
1: I don't want to be a hairdresser. I want to sing. I want to dance. I want to garden. I want a cat.
0: I need something big. I need something new.
2: Na Sky Showtime dorazil hudební film inspirovaný skutečným příběhem Smutný song. Mike se živí tím, že po zábavných show zpívá písničky slavnějších interpretů. Podobně se životem protlouká i Claire, kterou osud zrovna nešetří. A když se ti dva potkají, je z toho láska jako trám, navzdory všem trpkým zkušenostem. A protože jim to spolu funguje mimo pódium, rozhodnou se spojit síly i profesně. Založí tribute kapelu Lightning and Thunder, která hraje výhradně repertoár Neila Diamonda. Od skromných začátků v garáži a koncertů v zapadlých barech se propracují až k nečekané slávě. Jenže pak přijde tragédie a oni zjistí, že to jediné, o co se dá při vstávání ze dna opřít, je ten druhý. Režie se ujal Craig Brewer, tvůrce Hustle and Flow. Mike a Claire hrají Hugh Jackman a Kate Hudson. A právě Kate si za svůj výkon vysloužila nominaci na Oscara, Zlatý globus i cenu BAFTA. Takže tribute kapela z garáže ji nakonec dovedla dál než leckterý originál. Smutný song můžete nyní sledovat exkluzivně na Sky Showtime.
0: We should call ourselves Lightning and Thunder.
3: Things we gotta catch up on.
4: So you be lightning and I be thunder.
0: Yeah. You.
4: That is not very professional of me, but I've been wanting to do it for like a whole.

Mumie se vrací a s ní i tváře, které jsme v poušti neviděli přes 20 let. Chystané čtvrté pokračování Mumie, které natočí dvojice Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett, známá jako Radio Silence, potvrdilo další tři jména do obsazení. Tím nejsledovanějším je Odette Fair, představitel medžajského náčelníka Ardeta Baye, tedy toho charismatického jezdce na černém koni, který kdysi pomohl zastavit Imhotepa. Podle serveru Deadline se vrátí i Kevin J. O'Connor jako Benny Gabor, bývalý legionář ve službách Imhotepa. Toho jsme naposledy viděli v 99., jak se chystá posloužit jako večeře hejnu masožravých skarabů. K ním se přidá nováček Numan Ajar, a to všechno vedle už dříve oznámených návratů Brenna Frasera a Rachel Weisz a Johna Hany. O ději zatím tvůrci mlčí jako hrob, ale všeobecně se čeká, že film naváže přímo na Mumie se vrací. Natáčet se má začít ještě letos v Londýně a v Maroku. Do kin by Mumie číslo 4 měla dorazit v říjnu příštího roku. Těšíte se?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Scooter
4: mom,
3: in the house.
4: Mom, let's go.
5: Go wait in the car.
6: Don't rush me.
5: I'm not. I'm hiding from our children.
6: It won't open.
5: I think we're trapped in here.
1: Na Netflix dorazilo klaustrofobní sci-fi s názvem Úkryt nebo past, v originále The Last House. Obyčejná rodina se jednoho dne prostě ráno nedostane z vlastního domu. Dveře nepovolí, okna nerozbijete a nikdo zvenčí nepřichází. Rodina proto přežívá na zbytcích jídla a snaží se přijít na kloub tomu, jaká síla ji uvnitř drží. Režie se chopil Louis Leterrier a to je docela překvapení. Muž, který točil Rychle a zběsile, Podfoukáře nebo Kurýra, tentokrát vyměnil benzín a exploze za komorní psychologické sci-fi. Sám přiznal, že námět čerpá přímo z klaustrofobních pocitů z dob covidových lockdownů. V rolích zoufalých rodičů se představí Wagner Moura, pro mnohé navždy Pablo Escobar ze seriálu Narcos a Greta Lee, kterou si diváci pamatují z oceňovaného dramatu Minulé životy. Mimochodem natáčelo se pod přísným utajením. Film dlouhé měsíce nesl jen nic neříkající pracovní název 11817 a svůj skutečný titul odhalil Netflix až s prvním trailerem. Hororové sci-fi Úkryt nebo past, tedy The Last House, najdete nyní na Netflixu.
6: Oh
5: my God. We have each other.
6: I saw someone outside today.
5: What is something out there? It's keeping us trapped.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Hjärnan bakom det förmodade svindleriet är en 33-årig stockholmare.
1: Huvudmannen i Trustor, härvan Joakim Posner.
2: Joakim Posner, den man som misstänks vara hjärnan bakom svindeln.
3: Na Netflixu se objevil také fascinující švédský kriminální dokument Truster pozadí skandálu. Na jaře roku 1997 koupilo 5 lidí investiční společnost Truster. Na papíře vypadalo všechno naprosto v pořádku. O 3 měsíce později se ukázalo, že šlo o podvod a Švédsko mělo na krku jednu z největších finančních kauz své historie. Dodneška přitom nikdo pořádně neví, co se tenkrát stalo, kdo za co mohl a jak spory, které se táhly ještě dlouhá léta potom, poznamenaly životy zúčastněných. Hlavní mozek celé operace Joakim Posner zmizel beze stopy a pak se 30 let úspěšně schovával před Interpolem i švédskou policií. Režisérce Karin af Klintberg se ho ale podařilo najít, takže tento dokument staví vedle sebe výpovědi lidí, kteří u toho tehdy byli, i toho, kdo celou věc odhalil. 30 let na útěku a nakonec ho vypátrá dokumentaristka. Interpol se otřesl v základech. Dokument Truster pozadí skandálu najdete nyní na Netflixu.
4: Nu har polisen fått upp ett nytt spår på Posner kan ha gömt sig.
5: Det pratades om Moskva, Tel Aviv, Rio de Janeiro,
4: Barbados, Irak och ett otal andra länder har nämnts.

Ještě než se rozloučíme, tak mám pro vás přehled všeho nového, co přibylo do českých kin minulý čtvrtek, tedy 6. srpna. Největší jméno má bezesporu Pedro Almodóvar a jeho Hořké svátky. Stárnoucí režisér Raúl píše příběh o ženě, která na Lanzarote utíká před životní krizí, jenže postavy jeho vyprávění začínají podezřele připomínat jeho vlastní blízké. Almodóvar se s ním vrátil do hlavní soutěže v Cannes. Na opačném konci žánrového spektra stojí hororový zmrzlinář Eli Rotha. Do ospalého městečka přijede v horkém létě zmrzlinář s veselou melodií, jenže po prvním soustu se děti začnou chovat víc než znepokojivě. V kinech je nově také francouzská komedie Americký sen, inspirativní příběh dvou outsiderů, kteří změnili tvář světového basketbalu od producentů nedotknutelných. Česká produkce nabízí komedii 6 gramů. Čtyři otcové v čele s Ondřejem Vetchým a Jiřím Mádlem se sejdou v tělocvičně, protože se u jejich synů na lyžáku našel sáček s bílým práškem. Každý má samozřejmě jistotu, že je v tom jeho dítě nevině. Z dokumentů dorazily do kin dvě deci tuše. Esther Geislerová v nich skládá portrét svého předčasně zesnulého otce, japanologa a kaligrafa Petra Geislera z rodinných archivů a dopisů mezi šedí normalizace a pulzujícím Tokiem osmdesátek. A na závěr zábava pro drobotinu. Můžete vyrazit na tlapkovou patrolu Dinosauří film, kde psí záchranáři zachraňují dinosaury před starostou a probuzenou sopkou. A pro ty úplně nejmenší píďata je v kinech pásmo Kino Špunti a Kapibary. Krátké povídkové filmy beze slov o muchomůrci, kapibarách a prvním školním dnu. To byly kinonovinky minulého čtvrtku.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Půlnoc v Hollywoodu, kterou pro vás vysíláme pravidelně každý den na Zoom Radio, které vám k tomu servíruje tu nejlepší muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Fajn rádio.
1: Co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+.

0: korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít den zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum.

0: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
1: O zero trust architecture.
0: Nisva compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, log management,
1: Sofia recovery plan.
0: Endpoint detection,
1: multifactor,
0: penetrační test, log management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino.

0: Brno. Více na jasminebrno.com a na sociálních sítích. Breakfast Beats.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádi.

0: Ranní WC ZUN.
1: Rádeme za veselme sa, máme utorok. Dnes bude nádherných iba 28 stupňov. Je potreba si to užiť.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Na discích se znovu objevuje Jasné nebezpečí. Kriterion se vytasil s čistkou a Sky Showtime dnes nasazuje primáta. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: 4 důvody pro DAB.

0: Some say the greatest threat to America.
1: These drug cartels represent a clear and present danger to the national security of the United States.
0: Comes from other nations. Some say the greatest threat to America.
1: The course of action I'd suggest is a course of action I can't suggest.
0: Comes from within.
2: Na fyzické nosiče se ve špičkové 4K edici vrací klasický akční thriller Jasné nebezpečí, natočený podle bestselleru Toma Clancyho. Harrison Ford se zde podruhé obléká do role analytika CIA Jacka Ryana. Poté, co je zavražděn blízký přítel amerického prezidenta, vyjde najevo, že za vším stojí kolumbijský drogový kartel. Prezident nařídí tajnou odvetnou operaci, jenže ta balancuje na hraně zákona. A zatímco zkušený operativec Clark v podání Willema Dafoe vede nasazení přímo v terénu, Ryan začne odhalovat, že to největší nebezpečí nečíhá v kolumbijské džungli, ale v nejvyšších patrech vlastní vlády. Snímek režíroval Philip Noyce, který o dva roky dříve natočil první fordovský díl Vysoká hra patriotů. V dalších rolích se objeví Ann Archer nebo Henry Černý. Jack Ryan tu riskuje kariéru i vlastní kůži pro jedinou věc, které ještě věří, pro pravdu. A ta je ve světě politických zákulisních her vzácnější komoditou než čistý kokain. Jasné nebezpečí seženete na discích u vašich oblíbených prodejců, můžete si ho ale také vypůjčit online na Apple TV, Prime Video nebo Rakuten TV.
3: I will not let you dishonor their memories by telling me you had nothing to do with it.
4: How dare you come into this office and bark at me like some little junkyard dog? I am the President of the United States.
3: How dare you, sir?
0: Paramount Pictures presents this summer's most electrifying motion picture. Clear and Present Danger.
5: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Amazon, MGM a Miramax skládají obsazení pro připravovaný akční thriller Supermax a přibyla v něm další výrazná tvář, australský herec Jason Clarke. O jeho postavě zatím tvůrci mlčí, ale už víme, kolem koho se všechno bude točit. Hlavní dvojici totiž tvoří Will Smith a Anna-Sophie Robb jako agenti FBI, kteří vyšetřují zdánlivě nemožnou vraždu spáchanou uvnitř věznice s maximální ostrahou. Clarke je přitom už druhou posilou v jednom jediném týdnu. Před ním kývl na účast i začínající Jaafar Jackson, kterého poprvé diváci viděli v životopisném snímku Michael. Za kamerou bude stát režisér David Gordon Green. Jason Clarke rozhodně nezahálí. Nedávno byl hlavním hercem v seriálech Nejzazší hranice pro Apple a Dynastie Murdochových Smrt v rodině Pruholu. Je zapsán v pokračování legendárního Manova nelítostného souboje, tedy Heat 2, a právě natáčí třetí díl sci-fi hororu Tiché místo. Akční thriller Supermax poputuje rovnou na Prime Video. Pokud vás tedy láká vražda v neproniknutelném vězení, tenhle případ si jen tak nenecháte utéct.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít Danska tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: What's your emergency?
6: Crazy. He killed all the others.
7: Who killed the others?
3: Na Sky Showtime dorazil hororový thriller Primát. Vysokoškolačka Lucy se vrací domů na prázdniny a bere sebou partu kamarádů. Cílem je luxusní hacienda u moře, kde patří ke členům rodiny i přátelský šimpanz Ben, kterého Lucyna zesnulá maminka v rámci své vědecké práce naučila komunikovat s lidmi. Idylka jako z pohlednice. Jenže stačí poranění, drobná infekce a z míru milovného lidoopa se stane smrtelně nebezpečné monstrum. Otec je pryč, pomoc nikde a zráje se lusknutím prstu stává vězení, ze kterého není úniku. Tento horor režíroval Johannes Roberts, který má s klaustrofobní hrůzou zkušenosti už ze 47 metrů. Roberts chtěl udělat ze svého snímku pořádnou vyvražďovačku a publiku tedy doručil Bena, Freddyho Krugera mezi šimpanzi. Primát je nyní ke zhlédnutí exkluzivně na Sky Showtime.
8: Lucy, bad. Bad. Bad.
9: Give me the phone. Try recent calls. This is ringing. Brad, listen to me. We need help.
10: Oh, you need some help?
9: Send somebody.

0: Est-ce que par le plus grand des hasards, t'aurais pas quelques prisonniers à nous prêter pour servir à table?
1: Bah, vous savez bien que j'arrête jamais personne.
2: Ben, je me dis qu'après tout, un homme marié, il a certains droits.
3: Do sběratelské řady Criterion Collection zamířil další skvost francouzské kinematografie. Temná krimi-groteska Čistka od Bertranda Taverniera z roku 1981. Tavernier přesadil hardboil kriminální román Jima Thompsona Pop 1280 z amerického jihu do francouzské západní Afriky 30. let. Ústřední postavou je policejní náčelník Lucien Cordier, kterého všichni kolem přehlížejí, ponižují a berou jako neškodného packala, co nemá do ničeho strkat nos. Jenže za tou zdánlivou neschopností se skrývá chladnokrevný plán. Cordier si totiž začne po svém vyřizovat účty a do své spirály násilí postupně vtáhne i svou vypočítavou milenku. S každým dalším mrazivým odhalením nás Tavernier stahuje hlouběji do propasti šílenství a korupce, kde obnažuje prohnilou duši celého koloniálního impéria. Hlavní roli exceluje Philippe Noiret, obklopený plejádou francouzských hvězd, včetně Isabelle Huppert v roli ohnivé milenky. Criterion vydání přináší nové 4K digitální restaurování s nekomprimovaným monofonním zvukem, archivní rozhovor s Tavernierem z roku 2001, nový rozhovor o autoru předlohy Jimu Thompsonovi, dokument z natáčení i alternativní konec. Nekompromisní Čistku najdete nově na criterion.com.
4: Mes cuisses.
5: Dans la rue, c'est peut-être beaucoup. Demain matin, avec un peu de chance, tu vas avoir un beau spectacle.

Dnes mám pro vás ještě výběr toho nejlepšího, co v posledních dvou týdnech přibylo na streamovacích platformách. Apple TV Plus přihodilo dlouho očekávaný návrat. Jason Sudeikis oblékl teplákovku ve čtvrté řadě Tedalasa, kde věčný optimista přebírá tentokrát druholigový ženský fotbalový tým. Balzám na duši v časech, kdy ho potřebujeme víc než kdy dřív. Disney Plus se nezůstává pozadu s kultovní Futuramou od tvůrců Simpsonových a přisadil i krimi thriller Posedlost s Amy Rozum, kde agentka FBI pronásleduje sériovou vražetkyni v nelítostné honbě za pomstou. Na Edison Line najdete jeden z nejsilnějších sociálních snímků poslední dekády, já Daniel Blake, Kena Louče, drásavý příběh o padesátníkovi lapeném v soukolí byrokracie. Na HBO Max dorazila korejská černá komedie Není jiná možnost od mistra Park Chan-wooka. Spořádanému úředníkovi se po ztrátě práce začne rozpadat dokonalý život a tak dospěje k jednoduchému, byť poněkud vražednému řešení – odstranit konkurenci. Podvratná, vizuálně precizní jízda, která rozdělila i publikum benátského festivalu. Na HBO Max najdete i pozitivně hodnocenou novozélandskou perlu Hon na pačlověky. Roztomile ujetou dobrodružnou komedii Taiki Waititiho, kde nezvladatelný teenager a bručoun v podání Sama Neela prchají divokou buší před ozbrojenými složkami. Netflix toho standardně chrlí nejvíc, nicméně úspěšných titulů už je méně. Na Netflix se vrátila druhá řada oceňovaného magického dramatu 100 roků samoty podle Garcie Marquez, kde 7 generací rodu Buendíu řeší lásku, zapomnění a osud, před kterým není úniku. K tomu historický thriller Bombový útok na let Penem 103 se skvostným obsazením, který rekonstruuje pátrání skotské policie a FBI po pachatelích lockerbieské tragédie z roku 88. Sci-fi horor Úkryt nebo past s Wagnerem Mourou nebo korejskou romantickou komedii Karameláska a pro milovníky pořádně nekorektního humoru animovaný seriál Rickyho Gervaise Toulavé kočky. Prime Video aktuálně boduje s druhou řadou animáku Batman Rytíř v plášti. A na Sky Showtime rozjel Taylor Sheridan třetí řadu špionážního thrilleru Lioness se Zoe Saldaňou a Nicole Kidman v čele. Toliko nejlépe hodnocené streamovací novinky posledních dvou týdnů. Máte o program postaráno.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Díky, že jste se stali pravidelnými posluchači Zun Rádia, které vám servíruje tu nejlepší hudbu v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 Stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 Stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
3: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
5: Recovery plan.
3: Endpoint detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofiore.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
7: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou další růstový týden, kdy si připsala takřka 3%. V centru dění byly po poledních výsledcích akcie zbrojaře Čekoslovaku. V pátek ráno po číslech atakovali hranici 500 korun, aby však následně zamířili do červených čísel. Týden však uzavřeli téměř o desetinu výše a krok s nimi držel pouze druhý zbrojař Colt s 8% nebo Erste se 7%. Ta se po nedávných výsledcích a ambici do roku 2030 zdvojnásobit zisk dočkala řady nových cílových cen. O jaká čísla se podělila s trhem CSG? V samotném druhém čtvrtletí její výnosy vzrostly o pětinu a očištěný provozní zisk o 17% na 413 milionů euro, čímž překonal očekávání analytiků posazené na 384 miliony. Skupina zároveň potvrdila celoroční i střednědobý výhled. Také oznámila akvizici průmyslového areálu v Saském Gnašvicu, do kterého chce nainvestovat přes 100 milionů euro, nebo strategický vstup do kanadské technologické společnosti North Vector Dynamics. Zároveň se dočkala nového analytického pokrytí od J&T Bank. Její analytik Pavel Ryska vydal analýzu s úvodním doporučením koupit a cílovou cenou 779 korun. Český zbrojař těží z historického obratu v obranných rozpočtech, píše Ryska. Analytik Jan Bystřický z České spořitelny potom snížil cílovou cenu pro akcie MMCT na 191 korun a potvrdil doporučení Akumulo. Oživení, slibné USA a otazníky nad investicemi, píše Bystřický v nezávislé analýze, jejíž vydání Pražská burza podpořila a je tak veřejně dostupná. Aktivní byli také analytici Wood & Company, kteří snížili cílovou cenu pro akcie Gevorkian na 195 korun nebo zvýšili doporučení pro developera CTP na kupovat. Obecně cílových cen se tento týden sešlo opravdu hodně a všechny je naleznete v burzovním newsletteru. V tom se také dočtete o plánovaném prodloužení obchodních hodin na pražské burze do 5 hodin večer nebo o změnách, které potkají index PX. Váhy zahraničních akcí v indexu budou totiž nově zohledňovat objemy obchodu mezi burzami a emise budou mít minimální váhu 1%. O své výsledky se minulý týden podělil také distributor vlasové kosmetiky Bezvavlasy, který potvrdil celoroční výhled provozní ziskovosti. Reportoval také Gen Digital. Kyberbezpečnostní společnost, která vznikla spojením Avastu s americkým NortonLifeLockem, reportovala výnosy i zisk nad očekáváním a zvýšila výhled. Již v úterý ráno se dočkáme výsledku největší české obchodované společnosti – ČEZu. Ačkoliv provozní zisk by měl podle analytiků klesnout vlivem nižších cen elektřiny a dalších faktorů, díky konci mimořádné daně by měl čistý zisk vzrůst takřka o 80%. Analytik Cuong Man Le z Patria Finance dokonce vidí potenciál pro druhé navýšení výhledu. Pohled do makrosvěta. Minulý týden byl plný také makroekonomických údajů. Všech 7 radních České národní banky ponechalo klíčovou sazbu beze změny na 3,75%. Podle její nové prognózy se inflace na přelomu letošního a příštího roku dočasně mírně zvýší. Minulý týden přinesl předběžná data o vývoji cen za červenec, kdy inflace zrychlila na očekávané 1,7%. Tento týden přinese finální hodnotu. Statistická data také ukázala na menší než očekávané zlepšení nálady v průmyslu a pomalejší růst maloobchodu za červenec. Ovšem výrazně rychlejší průmyslovou produkci za červen. Pondělí přineslo podíl nezaměstnaných, který rychleji vzrostl na kulatých 5%. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska mám pro vás příběh o hledání jehly v kupce sena. Ale v kupce, která má 800 tisíc kusů. Kvasary jsou nejjasnější dlouhodobé objekty ve vesmíru. Jádra vzdálených galaxií, kde supermasivní černá díra hltá materiál a svítí jako blázen. Problém? Ta záře přehluší celou galaxii kolem. Vidíte světlo, ale nevidíte maják. Řešením je gravitační čočka, protože hmota ohýbá světlo a míra ohrutí prozradí, kolik hmoty zatím stojí. Jen najít takový případ je pekelně vzácné. Jak popsal Universe Today doktorant Everett MacArthur z Ohajské státní univerzity a jeho tým natrénovali neuronovou síť na umělých kombinacích skutečných spekter. Z 800 tisících bylo 200. Lidské oči vybrali 7. A těch 7 zdvojnásobuje počet dosud známých. 7 kousků. Skromné číslo, ale já vím, že malé věci vydrží nejdéle. Tak si ty kubky sena prohrabávejte dál, přátelé. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun.

Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl. Zun.

Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. What we gonna do now is go back.

Janae a jejich čerstvě vydaný debutový single Hey Mr. DJ, který se raketovou rychlostí stane hitem, opanuje hudební žebříčky v anglosaských zemích a rozjede se velká přihazovací válka nahrávacích

0: My se ale mezi tím přesunuli k dominantě Paříže. Eiffelova věž, která byla postavena v rámci světové výstavy v 80. letech 19. století, držela rekord nejvyšší budovy světa až do roku 1930, kdy ji převýšil newyorský mrakodrap Chrysler. Stát měla jen 20 let, ale to, že se z věže stal vysílač i velký pomocník v oblasti meteorologie, zachovala tuto na údržbu nákladnou konstrukci. Co je pikoška, že v roce 1925 Eiffelovku úspěšně prodal do šrotu český světoběžník a podvodník Viktor Lustig.
1: Nikdy jsem snad nebyl takhle vzrušený.
0: Ovšem druhý pokus o prodání dominanty Paříže a rychlé zbohatnutí už mu nevyšel. Lustig prchnul do Ameriky, kde dál zdokonaloval svůj oblafnul dokonce mafiánského bose Al Caponeho a za padělání nakonec skončil v Alcatrazu.
2: La Tour Eiffel a attendu son 150 millionième visiteur.
0: Ale to byla jen krátká odbočka k zajímavé historii Eiffelovy věže. Vždyť je 30. srpna roku 1993 a my před ní právě stojíme ve frontě.
3: Spolu jsme už vystáli tolik front, co?
4: To stání mě začíná unavovat, ještě že mám svoji sedací tyč.
3: Sedací tyč. Budeš na ní vypadat jako idiot.
0: Z Eiffelovky je nyní největší turistické lákadlo Paříže, které denně navštíví až 8 000 turistů a v tento den se napětě očekává i její 150. miliontý návštěvník.
5: But Ariel does not have the key that starts the car. She works for us. You win.
0: Jacqueline Martinez, členka mírových sil, získává kromě květin a zápisu do historie výtvoru Gustava Eiffela také nový moderní vůz Citroën ZX v hodnotě cirka 17 000 dolarů.
6: Trpíte depresí? Netrpte.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: Na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou další růstový týden, kdy si připsala takřka 3%. V centru dění byly po poledních výsledcích akcie zbrojaře Čekoslovaku. V pátek ráno po číslech atakovali hranici 500 korun, aby však následně zamířili do červených čísel. Týden však uzavřeli téměř o desetinu výše a krok s nimi držel pouze druhý zbrojař Colt s 8% nebo Erste se 7%. Ta se po nedávných výsledcích a ambici do roku 2030 zdvojnásobit zisk dočkala řady nových cílových cen. O jaká čísla se podělila s

CSG? V samotném druhém čtvrtletí její výnosy vzrostly o pětinu a očištěný provozní zisk o 17% na 413 milionů euro, čímž překonal očekávání analytiků posazené na 384 miliony. Skupina zároveň potvrdila celoroční i střednědobý výhled. Také oznámila akvizici průmyslového areálu v Saském Gnašvicu, do kterého chce nainvestovat přes 100 milionů euro, nebo strategický vstup do kanadské technologické společnosti North Vector Dynamics. Zároveň se dočkala nového analytického pokrytí od J&T Bank. Její analytik Pavel Ryska vydal analýzu s úvodním doporučením koupit a cílovou cenou 779 korun. Český zbrojař těží z historického obratu v obranných rozpočtech, píše Ryska. Analytik Jan Bystřický z České spořitelny potom snížil cílovou cenu pro akcie MMCT na 191 korun a potvrdil doporučení Akumulo. Oživení, slibné USA a otazníky nad investicemi, píše Bystřický v nezávislé analýze, jejíž vydání Pražská burza podpořila a je tak veřejně dostupná. Aktivní byli také analytici Wood & Company, kteří snížili cílovou cenu pro akcie Gevorkian na 195 korun nebo zvýšili doporučení pro developera CTP na kupovat. Obecně cílových cen se tento týden sešlo opravdu hodně a všechny je naleznete v burzovním newsletteru. V tom se také dočtete o plánovaném prodloužení obchodních hodin na pražské burze do 5 hodin večer nebo o změnách, které potkají index PX. Váhy zahraničních akcí v indexu budou totiž nově zohledňovat objemy obchodu mezi burzami a emise budou mít minimální váhu 1%. O své výsledky se minulý týden podělil také distributor vlasové kosmetiky Bezva Vlasy, který potvrdil celoroční výhled provozní ziskovosti. Reportoval také Gen Digital. Kyberbezpečnostní společnost, která vznikla spojením Avastu s americkým Norton LifeLockem, reportovala výnosy i zisk nad očekáváním a zvýšila výhled. Již v úterý ráno se dočkáme výsledku největší české obchodované společnosti – ČEZu. Ačkoliv provozní zisk by měl podle analytiků klesnout vlivem nižších cen elektřiny a dalších faktorů, díky konci mimořádné daně by měl čistý zisk vzrůst takřka o 80%. Analytik Cuong Man Le z Patria Finance dokonce vidí potenciál pro druhé navýšení výhledu. Pohled do makrosvěta. Minulý týden byl plný také makroekonomických údajů. Všech 7 radních České národní banky ponechalo klíčovou sazbu beze změny na 3,75%. Podle její nové prognózy se inflace na přelomu letošního a příštího roku dočasně mírně zvýší. Minulý týden přinesl předběžná data o vývoji cen za červenec, kdy inflace zrychlila na očekávané 1,7%. Tento týden přinese finální hodnotu. Statistická data také ukázala na menší než očekávané zlepšení nálady v průmyslu a pomalejší růst maloobchodu za červenec. Ovšem výrazně rychlejší průmyslovou produkci za červen. Pondělí přineslo podíl nezaměstnaných, který rychleji vzrostl na kulatých 5%. Výnosy patří trpělivým.

0: Choďte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás dneska pořádnou šelmu. Vesmírný dalekohled James Webb se podíval na bohovinu s katalogovým jménem NGC 2392, jí se přezdívá Lví mohovina. A ano, opravdu vypadá jako lví hlava. Vesmír má občas smysl pro dramatickou choreografii. Jak uvádí NASA, Hubbleův teleskop tenhle objekt fotil už v roce 2000 ve viditelném světle a odhalil tehdy takzvanou hřívu, tedy chuchvalce plynu, tvarované do komet mířících pryč pod středu. Teď přichází Webb se svým infračerveným pohledem a ukazuje detaily, které lidské oko nikdy nezahlédne. Planetární mlhovina je přitom mírně zavádějící jméno. S planetami nemá vůbec nic společného. Je to odhozený obal umírající hvězdy. Astronomický marketing z 18. století. Do dneška se ho nezbavili. Tak si dnes večer zazvěte na hvězdy. Oni to slyší lépe, než si myslíte. Mějte se pozemsky.
0: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den s gatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: NIST compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint detection, log management, SOC
6: recovery plan.
4: Endpoint detection.
6: Multifactor.
4: Penetrační test. Log management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Kuka i O. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Produkční zázemí Full Force je v této době bránou do showbiznisu pro mladé R&B talenty a mezi nimi se zjevuje Lisa Lisa and Carl Jam. Srpna 1985 jim vychází debutové album Lisa Lisa and Carl Jam with Full Force v Americe. Je to mix freestylu, elektropopu a R&B, který přesně zapadá do pulzující klubové scény poloviny 80.
2: The record was officially released in England and it finally became New York's number one important meeting. The DJs in the United States started playing it because it was on the market.
1: Právě klubová New Yorkská síť se postarala o první velký hit I Wonder If I Take You Home a odtud se prodral do mainstreamu. Další singly jako taneční Can You Feel the Beat nebo balada All Cried Out dokážou, že Lisa Lisa and Carl Jam zvládají roztančit parket i přivést posluchaček slzám.
3: From setting trends in fashion and in music, Lisa Velez was a bona fide superstar who helped pave the way for other Latina artists.
1: Album se dostane na 52. místo americké billboardové dvoustovky a na 16. příčku mezi R&B alby. A ať už kritici brblají nad amatérským zpěvem Lisy nebo ne, Lisa Lisa and Carl Jam se stávají průkopníky freestylu, který si díky nim nachází cestu z undergroundu do mainstreamového éteru. Pro sotva 18-letou zpěvačku Lisu Velez je to start, který ji katapultuje mezi průkopníky stylu a zajistí jí trvalé místo v hudební historii 80. let.
4: Ladies and gentlemen, Lisa Lisa

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
6: Stroboskopická mucha!
5: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou další růstový týden, kdy si připsala takřka 3%. V centru dění byly po poletních výsledcích akcie zbrojaře Čekoslovaku. V pátek ráno po číslech atakovali hranici 500 korun, aby však následně zamířili do červených čísel. Týden však uzavřeli téměř o desetinu výše a krok s nimi držel pouze druhý zbrojař Colt s 8% nebo Erste se 7%. Ta se po nedávných výsledcích a ambici do roku 2030 zdvojnásobit zisk dočkala řady nových cílových cen. O jaká čísla se podělila s trhem CSG? V samotném druhém čtvrtletí její výnosy vzrostly o pětinu a očištěný provozní zisk o 17% na 413 milionů euro, čímž překonal očekávání analytiků posazené na 384 miliony. Skupina zároveň potvrdila celoroční i střednědobý výhled. Také oznámila akvizici průmyslového areálu v Saském Gnašvicu, do kterého chce nainvestovat přes 100 milionů euro, nebo strategický vstup do kanadské technologické společnosti North Vector Dynamics. Zároveň se dočkala nového analytického pokrytí od J&T Bank. Její analytik Pavel Ryska vydal analýzu s úvodním doporučením koupit a cílovou cenou 779 korun. Český zbrojař těží z historického obratu v obranných rozpočtech, píše Ryska. Analytik Jan Bystřický z České spořitelny potom snížil cílovou cenu pro akcie MMCT na 191 korun a potvrdil doporučení akumulovat. Oživení, slibné USA a otazníky nad investicemi, píše Bystřický v nezávislé analýze, jejíž vydání Pražská burza podpořila a je tak veřejně dostupná. Aktivní byli také analytici Wood & Company, kteří snížili cílovou cenu pro akcie Gevorkian na 195 korun nebo zvýšili doporučení pro developera CTP na kupovat. Obecně cílových cen se tento týden sešlo opravdu hodně a všechny je naleznete v burzovním newsletteru. V tom se také dočtete o plánovaném prodloužení obchodních hodin na pražské burze do 5 hodin večer nebo o změnách, které potkají index PX. Váhy zahraničních akcí v indexu budou totiž nově zohledňovat objemy obchodu mezi burzami a emise budou mít minimální váhu 1%. O své výsledky se minulý týden podělil také distributor vlasové kosmetiky Bezvavlasy, který potvrdil celoroční výhled provozní ziskovosti. Reportoval také Gen Digital. Kyberbezpečnostní společnost, která vznikla spojením Avastu s americkým Norton LifeLockem, reportovala výnosy i zisk nad očekáváním a zvýšila výhled. Již v úterý ráno se dočkáme výsledku největší české obchodované společnosti – ČEZu. Ačkoliv provozní zisk by měl podle analytiků klesnout vlivem nižších cen elektřiny a dalších faktorů, díky konci mimořádné daně by měl čistý zisk vzrůst takřka o 80%. Analytik Cuong Man Le z Patria Finance dokonce vidí potenciál pro druhé navýšení výhledu. Pohled do makrosvěta. Minulý týden byl plný také makroekonomických údajů. Všech 7 radních České národní banky ponechalo klíčovou sazbu beze změny na 3,75%. Podle její nové prognózy se inflace na přelomu letošního a příštího roku dočasně mírně zvýší. Minulý týden přinesl předběžná data o vývoji cen za červenec, kdy inflace zrychlila na očekávané 1,7%. Tento týden přinese finální hodnotu. Statistická data také ukázala na menší než očekávané zlepšení nálady v průmyslu a pomalejší růst maloobchodu za červenec. Ovšem výrazně rychlejší průmyslovou produkci za červen. Pondělí přineslo podíl nezaměstnaných, který rychleji vzrostl na kulatých 5%. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
3: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman. Pan Vanguard.
4: zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se ptáme jednoduše, kde na Marsu zaparkovat, aby vám let ležel přímo pod nohama. Protože pozemní let není jen pitná voda, je to kyslík a taky palivo na cestu domů, které si vyrobíte na místě, místo abyste ho vláčeli ze Země. Jenže Mars má led hlavně u pólů, kde slunce skoro nevyleze a solární panely jsou spíš dekorace. A na rovníku, kam chcete posadit posádku, je led dávno odvátý do atmosféry. Jak popisuje Universe Data, dvě nové práce z Planetary Science Journal se proto vrhly na střední šísky. Jeden tým porovnal tři nezávislé mapy a hledal, kde se shodnou. Druhý udělal něco praktičtějšího, proměnil jistotu v procenta. Místo dvě metody let našly, jedna ne, máte 64% šance. A háček? Přístroje čtou jen první metr a radar až od pěti. Mezi tím je slepé místo. Přesně tam by se kopalo. Držte se svých rovníků, přátelé.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: S Vojtem mě s agentem Chesterem Desmondem z Farga v severní Dakotě.
2: Po festivalových zastávkách se konečně na konci srpna 92 dočkáváme slavnostní premiéry a startu promítání mysteriózního traileru Twin Peaks Ohni se mnou pojď.
1: Čete, volám ti z Portlandu z Oregonu. Tady Gordon Cole.
3: Ano, Gordone.
1: Oregon! Scháním tě kvůli vraždě 17-leté dívky. Chtěl bych ti ukázat něco, co tě bude zajímat. Budu tě čekat na soukromém letišti v Portlandu.
2: Autor a režisér David Lynch se po úspěšné a oceňované televizní sérii Městečko Twin Peaks pustil do rozpředení tajemství, které vedlo k událostem seriálu samotném. V prequelu se opět objevuje drtivá většina již známých postav i agent Cooper v podání Kyla McLachlana, který účinkování odmítal v obavě ze zaškatulkování. Proto byla jeho role upozaděna a Lynch přivedl na plátno agenta Desmonda, jehož stvárnil populární zpěvák Chris Isaac a v miniroli se zde objeví dokonce i David Bowie.
4: To bylo dílo, ta tančící dívka, co? Co to vlastně mělo znamenat?
5: Pamatujete si na to, jak se tvářila?
4: No a co?
5: Její obličej měl kyselý výraz. Budeme mít problémy s místními policisty. Nebudou chtít respektovat FBI.
2: Americká kritika Lynche a jeho snímek Twin Peaks Ohni se mnou pojď rozhodně nepochválí. A i když ta evropská bude smířlivější, přesto kritici zasadí smrtelnou ránu návštěvnosti v kinech a film nevydělá ani na svou výrobu, která stála 10 milionů dolarů.
5: Mrkání znamenalo složitou situaci. Oči vyjadřovali policisty. Šerifa a jeho zástupce si berou na starost. Všiml jste si, že měla jednu ruku v kapse? To znamená, že něco skrývají. Druhou ruku zatínala v pěst. Budou s námi chtít válčit.
2: Jak již bývá zvykem u kontroverzních snímků, čas zahojí rány, osvěží náhled a tento horor se pro kritiky stane mistrovským dílem.
5: Přešlapovala na místě, znamená to, že do případu bude zapleteno hodně hajzlů.
2: Daleko po miléniu se objeví na seznamech top 10 filmů nejen 90. let.
5: Cole řekl, že Lil byla dcerou sestry jeho matky. Něco v téhle větě schází.
2: Za tajemných okolností mizející a objevující se agenti FBI a černý wigwam ale neuvidíme naposledy. I přes Lynchovo zklamání z přijetí Twin Peaks Ohni se mnou pojď dojde i na pokračování seriálu v roce 2017.
5: A teď mi něco řekněte. Zaujalo vás něco na jejich šatech?
4: Byli přešité.
5: Gordon říkal, že jste dobrý. Ty šaty jsou kódem k droga. Všiml jste si, jakou měli ozdobu?
4: Modrou růži?
5: Správně. Ale co znamená, to nevím.
4: Ne?
6: Gordone, je 10 hodin, 10 minut 16. února. Od té noci, co jsem měl ten sen, se tohoto neobávám. Diano, je 4:45 odpoledne. Stojím u větrné řeky v místě, kde bylo nalezeno tělo Terezy Banksové. People, don't you hear me?
7: Temnotou budoucí minulosti kouzelník touží prohlédnout. Jen jedna šance mezi dvěma světy. Oheň.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkach reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Bonetti, So Beautiful Girl. Dnešná otváračka dnešného rána HVC. Zdravia Samples a Guten Morgen Everybody.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: spot.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít den z gatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Náš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: Nejstva compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint detection, log management, Sofia Kusilstva.
2: Recovery plan.
0: Endpoint detection.
2: Multifactor.
0: Penetrační test. Log management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Cyber Control by Antesto. cybercontrol.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
3: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
4: Memento mori, krasotinko.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz.
9: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
10: Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino.

0: v Brno. Více na jasminebrno.com a na sociálních sítích. Breakfast Beats.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Ranní WC Zun.
1: Rádeme, zavesome sa, máme utorok. Dnes bude nádherných iba 28 stupňov. Je potreba si to užiť.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
4: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou další růstový týden, kdy si připsala takřka 3%. V centru dění byly po poledních výsledcích akcie zbrojaře Čekoslovaku. V pátek ráno po číslech atakovali hranici 500 korun, aby však následně zamířili do červených čísel. Týden však uzavřeli téměř o desetinu výše a krok s nimi držel pouze druhý zbrojař Colt s 8% nebo Erste se 7%. Ta se po nedávných výsledcích a ambici do roku 2030 zdvojnásobit zisk dočkala řady nových cílových cen. O jaká čísla se podělila s trhem CSG? V samotném druhém čtvrtletí její výnosy vzrostly o pětinu a očištěný provozní zisk o 17% na 413 milionů euro, čímž překonal očekávání analytiků posazené na 384 miliony. Skupina zároveň potvrdila celoroční i střednědobý výhled. Také oznámila akvizici průmyslového areálu Saskem Gnašvicu, do kterého chce nainvestovat přes 100 milionů euro, nebo strategický vstup do kanadské technologické společnosti North Vector Dynamics. Zároveň se dočkala nového analytického pokrytí od J&T Bank. Její analytik Pavel Ryska vydal analýzu s úvodním doporučením koupit a cílovou cenou 779 korun. Český zbrojař těží z historického obratu v obranných rozpočtech, píše Ryska. Analytik Jan Bystřický z České spořitelny potom snížil cílovou cenu pro akcie MMCT na 191 korun a potvrdil doporučení akumulovat. Oživení, slibné USA a otazníky nad investicemi, píše Bystřický v nezávislé analýze, jejíž vydání Pražská burza podpořila a je tak veřejně dostupná. Aktivní byli také analytici Wood & Company, kteří snížili cílovou cenu pro akcie Gevorkianu na 195 korun nebo zvýšili doporučení pro developera CTP na kupovat. Obecně cílových cen se tento týden sešlo opravdu hodně a všechny je naleznete v burzovním newsletteru. V tom se také dočtete o plánovaném prodloužení obchodních hodin na pražské burze do 5 hodin večer nebo o změnách,

které potkají index PX. Váhy zahraničních akcí v indexu budou totiž nově zohledňovat objemy obchodu mezi burzami a emise budou mít minimální váhu 1%. O své výsledky se minulý týden podělil také distributor vlasové kosmetiky Bezva Vlasy, který potvrdil celoroční výhled provozní ziskovosti. Reportoval také Gen Digital. Kyberbezpečnostní společnost, která vznikla spojením Avastu s americkým NortonLifeLockem, reportovala výnosy i zisk nad očekáváním a zvýšila výhled. Již v úterý ráno se dočkáme výsledku největší české obchodované společnosti – ČEZu. Ačkoliv provozní zisk by měl podle analytiků klesnout vlivem nižších cen elektřiny a dalších faktorů, díky konci mimořádné daně by měl čistý zisk vzrůst takřka o 80%. Analytik Zhuang Manle z Patria Finance dokonce vidí potenciál pro druhé navýšení výhledu. Pohled do makrosvěta. Minulý týden byl plný také makroekonomických údajů. Všech 7 radních České národní banky ponechalo klíčovou sazbu beze změny na 3,75%. Podle její nové prognózy se inflace na přelomu letošního a příštího roku dočasně mírně zvýší. Minulý týden přinesl předběžná data o vývoji cen za červenec, kdy inflace zrychlila na očekávané 1,7%. Tento týden přinese finální hodnotu. Statistická data také ukázala na menší než očekávané zlepšení nálady v průmyslu a pomalejší růst maloobchodu za červenec. Ovšem výrazně rychlejší průmyslovou produkci za červen. Pondělí přineslo podíl nezaměstnaných, který rychleji vzrostl na kulatých 5%. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme do Chile, kde 4-metrový dalekohled Viktora Blanka na dceru Tololo dostal nového šéfa. A ten šéf nemá ani kávu, ani nervy. Jak popisuje Universe Today, tým kolem Alexe Drliky Wagnera z Fermilabu a Aravindana Vijayarakavana natrénoval hlubokou neuronovou síť na letech pozorování z projektu Dark Energy Survey. Nikdo jí nevysvětlil pravidla. Prostě jí ukázali, kam daleko let mířil, nechali jí hádat, co bude dál, a milionkrát jí opravili. A ona sama přišla na to, jak měsíc a atmosféra kazí noc. Letos na jaře a v létě už zřídila 2 skutečné pozorovací kampaně a ovládala 570 megapixelovou kameru. Plán si vytvořila a za běhu ho měnila podle počasí. Zatím prý zvládá zhruba to, co zkušený astronom. Cílem je ho překonat. A hlavně jde o čas, protože observatoř Věry Rubinové brzy zaplaví oblohu daty, na která žádný člověk s tuškou nestihne reagovat. Tak ať vám dnešní noc vyjde bez máčku, přátelé. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Powerplay.

0: 1993, tři dny před plánovaným vstupem na oběžnou dráhu Marsu, sonda náhle přerušuje komunikaci s NASA.
1: According to a group called Mars Mission, this is no accident, but a huge cover-up that NASA has deliberately scuppered Observer rather than let the world know the truth.
0: Tato událost samozřejmě ihned vzbudí pobouření nadšenecké skupiny Mars Mission, která věří, že na Marsu je život, což podle nich potvrzují snímky sondy Viking ze 70. let, která poslala na Zem snímky pyramid a konstrukce lidské tváře z povrchu Marsu.
1: We deserve to know. NASA says the claims are ridiculous. At a cost of $1 billion, the Observer project, they say, would be an astronomical cover-up.
0: Komunikace se sondou Mars Observer už nebude nikdy obnovena a projekt za miliardu dolarů se tak zapíše mezi

0: to rozhodně neumlčí skupinu Mars Mission, která i nadále bude trvat na tom, že NASA nám zastírá existenci života na Marsu.
1: Pozemšťané, tady je Bartron, velitel marťanské invazní armády. Vaše planeta je v našich rukách. Odpor je zbytečný.
2: Powerplay.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z datma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Na discích se znovu objevuje Jasné nebezpečí. Kriterion se vytasil s čistkou a Sky Showtime dnes nasazuje primáta. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Some say the greatest threat to America.
1: These drug cartels represent a clear and present danger to the national security of the United States.
0: Comes from other nations. Some say the greatest threat to America.
1: The course of action I'd suggest is a course of action I can't suggest.
0: Comes from within.
2: Na fyzické nosiče se ve špičkové 4K edici vrací klasický akční thriller Jasné nebezpečí, natočený podle bestselleru Toma Clancyho. Harrison Ford se zde podruhé obléká do role analytika CIA Jacka Ryana. Poté, co je zavražděn blízký přítel amerického prezidenta, vyjde najevo, že za vším stojí kolumbijský drogový kartel. Prezident nařídí tajnou odvetnou operaci, jenže ta balancuje na hraně zákona. A zatímco zkušený operativec Clark v podání Willema Dafoe vede nasazení přímo v terénu, Ryan začne odhalovat, že to největší nebezpečí nečíhá v kolumbijské džungli, ale v nejvyšších patrech vlastní vlády. Snímek režíroval Philip Noyce, který o dva roky dříve natočil první fordovský díl Vysoká hra patriotů. V dalších rolích se objeví Ann Archer nebo Henry Czerny. Jack Ryan tu riskuje kariéru i vlastní kůži pro jedinou věc, které ještě věří, pro pravdu. A ta je ve světě politických zákulisních her vzácnější komoditou než čistý kokain. Jasné nebezpečí seženete na discích u vašich oblíbených prodejců, můžete si ho ale také vypůjčit online na Apple TV, Prime Video nebo Rakuten TV.
3: Then it should go away.
4: I will not let you dishonor their memories by telling me you had nothing to do with it.
3: How dare you come into this office and bark at me like some little junkyard dog? I am the President of the United States.
4: How dare you, sir?
0: Paramount Pictures presents this summer's most electrifying motion picture, Clear and Present Danger.

Amazon, MGM a Miramax skládají obsazení pro připravovaný akční thriller Supermax a přibyla v něm další výrazná tvář, australský herec Jason Clarke. O jeho postavě zatím tvůrci mlčí, ale už víme, kolem koho se všechno bude točit. Hlavní dvojici totiž tvoří Will Smith a Anna Sophie Rupp jako agenti FBI, kteří vyšetřují zdánlivě nemožnou vraždu spáchanou uvnitř věznice s maximální ostrahou. Clarke je přitom už druhou posilou v jednom jediném týdnu. Před ním kývl na účast i začínající Jafar Jackson, kterého poprvé diváci viděli v životopisném snímku Michael. Za kamerou bude stát režisér David Gordon Green. Jason Clarke rozhodně nezahálí. Nedávno byl hlavním hercem v seriálech Nejzazší hranice pro Apple a Dynastie Murdochových Smrt v rodině Pruholu. Je zapsán v pokračování legendárního Manova nelítostného souboje, tedy Heat 2, a právě natáčí třetí díl sci-fi hororu Tiché místo. Akční trailer Supermax poputuje rovnou na Prime Video. Pokud vás tedy láká vražda v neproniknutelném vězení, tenhle případ si jen tak nenecháte utéct.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. O Zero Trust Architecture. NISPA Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici GoCheck s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 911. What's your emergency? He's acting crazy. He killed all the others.
1: Who killed the others?
2: Na Sky Showtime dorazil hororový thriller Primát. Vysokoškolačka Lucy se vrací domů na prázdniny a bere sebou partu kamarádů. Cílem je luxusní hacienda u moře, kde patří ke členům rodiny i přátelský šimpanz Ben, kterého Lucina zesnulá maminka v rámci své vědecké práce naučila komunikovat s lidmi. Idylka jako z pohlednice. Jenže stačí poranění, drobná infekce a z míru milovného lidoopa se stane smrtelně nebezpečné monstrum. Otec je pryč, pomoc nikde a z ráje se lusknutím prstu stává vězení, ze kterého není úniku. Tento horor režíroval Johannes Roberts, který má s klaustrofobní hrůzou zkušenosti už ze 47 metrů. Roberts chtěl udělat ze svého snímku pořádnou vyvražďovačku a publiku tedy doručil Bena, Freddyho Krugera mezi šimpanzi. Primát je nyní ke zhlédnutí exkluzivně na Sky Showtime.
3: Lucy, bad. Bad. Bad.
4: Give me the phone. Try recent calls. It's ringing.

0: Est-ce que par le plus grand des hasards, t'aurais pas quelques prisonniers à nous prêter pour servir à table?
1: Bah, vous savez bien que j'arrête jamais personne.
2: Ben, je me dis qu'après tout, un homme marié, il a certains droits.
3: Do sběratelské řady Criterion Collection zamířil další skvost francouzské kinematografie. Temná krimi-groteska Čistka od Bertranda Taverniera z roku 1981. Tavernier přesadil hardboil kriminální román Jima Thompsona Pop 1280 z amerického jihu do francouzské západní Afriky 30. let. Ústřední postavou je policejní náčelník Lucien Cordier, kterého všichni kolem přehlížejí, ponižují a berou jako neškodného packala, co nemá do ničeho strkat nos. Jenže za tou zdánlivou neschopností se skrývá chladnokrevný plán. Cordier si totiž začne po svém vyřizovat účty a do své spirály násilí postupně vtáhne i svou vypočítavou milenku. S každým dalším mrazivým odhalením nás Tavernier stahuje hlouběji do propasti šílenství a korupce, kde obnažuje prohnilou duši celého koloniálního impéria. Hlavní roli exceluje Philippe Noiret, obklopený plejádou francouzských hvězd, včetně Isabelle Huppert v roli ohnivé milenky. Criterion vydání přináší nové 4K digitální restaurování s nekomprimovaným monofonním zvukem, archivní rozhovor s Tavernierem z roku 2001, nový rozhovor o autoru předlohy Jimu Thompsonovi, dokument z natáčení i alternativní konec. Nekompromisní Čistku najdete nově na criterion.com.
4: Mes cuisses.
5: Dans la rue, c'est peut-être beaucoup. Demain matin, avec un peu de chance, tu vas avoir un beau spectacle.
3: Když víš, co máš dělat, tak ať to máš.

Dnes mám pro vás ještě výběr toho nejlepšího, co v posledních dvou týdnech přibylo na streamovacích platformách. Apple TV Plus přihodilo dlouho očekávaný návrat. Jason Sudeikis oblékl teplákovku ve čtvrté řadě Tedalasa, kde věčný optimista přebírá tentokrát druholigový ženský fotbalový tým. Balzám na duši v časech, kdy ho potřebujeme víc než kdy dřív. Disney Plus se nezůstává pozadu s kultovní Futuramou od tvůrců Simpsonových a přisadil i krimi thriller Posedlost s Amy Rossum, kde agentka FBI pronásleduje sériovou vražetkyni v nelítostné honbě za pomstou. Na Edison Line najdete jeden z nejsilnějších sociálních snímků poslední dekády, já Daniel Blake, Kena Louče, drásavý příběh o padesátníkovi lapeném v soukolí byrokracie. Na HBO Max dorazila korejská černá komedie Není jiná možnost od mistra Park Chan-wooka. Spořádanému úředníkovi se po ztrátě práce začne rozpadat dokonalý život a tak dospěje k jednoduchému, byť poněkud vražednému řešení, odstranit konkurenci. Podvratná, vizuálně precizní jízda, která rozdělila i publikum benátského festivalu. Na HBO Max najdete i pozitivně hodnocenou novozélandskou perlu Hon na pačlověky. Roztomile ujetou dobrodružnou komedii Taiki Waititiho, kde nezvladatelný teenager a bručoun v podání sama Neela prchají divokou buší před ozbrojenými složkami. Netflix toho standardně chrlí nejvíc, nicméně úspěšných titulů už je méně. Na Netflix se vrátila druhá řada oceňovaného magického dramatu 100 roků samoty podle Garcie Marquéze, kde 7 generací rodů Buendíů řeší lásku, zapomnění a osud, před kterým není úniku. K tomu historický thriller Bombový útok na Letpenem 103 se skvostným obsazením, který rekonstruuje pátrání skotské policie a FBI po pachatelích lockerbieské tragédie z roku 88. Sci-fi horor Úkryt nebo past s Wagnerem Mourou nebo korejskou romantickou komedii Karameláska a pro milovníky pořádně nekorektního humoru animovaný seriál Rickyho Gervaise Toulavé kočky. Prime Video aktuálně boduje s druhou řadou animáku Batman Rytíř v plášti. A na Sky Showtime rozjel Taylor Sheridan třetí řadu špionážního thrilleru Lioness se Zoe Saldanou a Nicole Kidman v čele. Toliko nejlépe hodnocené streamovací novinky posledních dvou týdnů. Máte o program postaráno. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zgatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Díky, že jste se stali pravidelnými posluchači Zun rádia, které vám servíruje tu nejlepší hudbu v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Riva Star in Close Counters. Dolonegdish.

výborný DJ Spen.

Sarono Hector Morales.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na sousedku Mléčné dráhy, galaxii v Andromedě a na drobet rodinné drama. Astronomové s Hubblovým teleskopem proměřili 200 milionů hvězd na dvou třetinách galaktického disku a zjistili, že tvorba nových hvězd tam prudce brzdí. Před 500 miliony let vznikla ročně zhruba jedna hmotnost Slunce, před 40 miliony už jen polovina a dnes pouhá pětina. A nejvíc to vázne přesně na té straně, která sousedí s menší galaxií N32. Ta vypadá jako ohryzek spirální galaxie, co přišla o ramena a je vzdálená jen 16 000 světelných let. Jak popisuje portál space.com, vědci označují za nejpravděpodobnějšího podezřelého, byť bez důkazu. Odpovědi možná přinese teleskop Nancy Grace Romanové, který uvidí ještě větší kus Andromedy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, SOC
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyberkontrol splňuje NIS 2.

0: 195 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou další růstový týden, kdy si připsala takřka 3%. V centru dění byly po poletních výsledcích akcie zbrojaře Čekoslovaku. V pátek ráno po číslech atakovali hranici 500 korun, aby však následně zamířili do červených čísel. Týden však uzavřeli téměř o desetinu výše a krok s nimi držel pouze druhý zbrojař Colt s 8% nebo Erste se 7%. Ta se po nedávných výsledcích a ambici do roku 2030 zdvojnásobit zisk dočkala řady nových cílových cen. O jaká čísla se podělila s trhem CSG? V samotném druhém čtvrtletí její výnosy vzrostly o pětinu a očištěný provozní zisk o 17%

obranných rozpočtech, píše Ryska. Analytik Jan Bystřický z České spořitelny potom snížil cílovou cenu pro akcie MMCT na 191 korun a potvrdil doporučení akumulovat. Oživení, slibné USA a otazníky nad investicemi, píše Bystřický v nezávislé analýze, jejíž vydání Pražská burza podpořila a je tak veřejně dostupná. Aktivní byli také analytici Wood & Company, kteří snížili cílovou cenu pro akcie Gevorkianu na 195 korun nebo zvýšili doporučení pro developera CTP na kupovat. Obecně cílových cen se tento týden sešlo opravdu hodně a všechny je naleznete v burzovním newsletteru. V tom se také dočtete o plánovaném prodloužení obchodních hodin na pražské burze do 5 hodin večer nebo o změnách, které potkají index PX. Váhy zahraničních akcí v indexu budou totiž nově zohledňovat objemy obchodu mezi burzami a emise budou mít minimální váhu 1%. O své výsledky se minulý týden podělil také distributor vlasové kosmetiky Bezvavlasy, který potvrdil celoroční výhled provozní ziskovosti. Reportoval také Gen Digital. Kyberbezpečnostní společnost, která vznikla spojením Avastu s americkým Norton LifeLockem, reportovala výnosy i zisk nad očekáváním a zvýšila výhled. Již v úterý ráno se dočkáme výsledku největší české obchodované společnosti – ČEZu. Ačkoliv provozní zisk by měl podle analytiků klesnout vlivem nižších cen elektřiny a dalších faktorů, díky konci mimořádné daně by měl čistý zisk vzrůst takřka o 80%. Analytik Zhuang Manle z Patria Finance dokonce vidí potenciál pro druhé navýšení výhledu. Pohled do makrosvěta. Minulý týden byl plný také makroekonomických údajů. Všech 7 radních České národní banky ponechalo klíčovou sazbu beze změny na 3,75%. Podle její nové prognózy se inflace na přelomu letošního a příštího roku dočasně mírně zvýší. Minulý týden přinesl předběžná data o vývoji cen za červenec, kdy inflace zrychlila na očekávané 1,7%. Tento týden přinese finální hodnotu. Statistická data také ukázala na menší než očekávané zlepšení nálady v průmyslu a pomalejší růst maloobchodu za červenec. Ovšem výrazně rychlejší průmyslovou produkci za červen. Pondělí přineslo podíl nezaměstnaných, který rychleji vzrostl na kulatých 5%. Výnosy patří trpělivým.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme do Chile, kde 4-metrový dalekohled Viktora Blanka na dceru Tololo dostal nového šéfa. A ten šéf nemá ani kávu, ani nervy. Jak popisuje Universe Today, tým kolem Alexe Drliky Wagnera z Fermilabu a Aravindana Vijayarakavana natrénoval hlubokou neuronovou síť na letech pozorování z projektu Dark Energy Survey. Nikdo jí nevysvětlil pravidla, prostě jí ukázali, kam daleko let mířil, nechali jí hádat, co bude dál, a milionkrát jí opravili. A ona sama přišla na to, jak měsíc a atmosféra kazí noc. Letos na jeře a v létě už zřídila 2 skutečné pozorovací kampaně a ovládala 570 megapixelovou kameru. Plán si vytvořila a za běhu ho měnila podle počasí. Zatím prý zvládá zhruba to, co zkušený astronom. Cílem je ho překonat. A hlavně jde o čas, protože observatoř Věry Rubinové brzy zaplaví oblohu daty, na která žádný člověk s tuškou nestihne reagovat. Tak ať vám dnešní noc vyjde bez máčku, přátelé.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Tak co?

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: 65 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DA.

You can't control me.

0: you can't control me.
1: Spot.
2: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí? Netrpte.

House Nation.